0: 力量还是大。打甩，这个队是想打掉中区之后往边区藏住，其实刚好也是给了他一个这个双飞且能够投往边区甩的角度。太薄哦，双飞打成了，这样的话这颗红狐的位置还是不错的，中国队只能去悬粘，打不掉，应该是
1: 容易那啥，薄一点就容易相关了
2: 啊。
1: 投出来挂两分签上呢，
2: 行，几区
1: 五区就行。
3: 上马月儿
0: 中队选择悬粘边区的红狐，因为他那颗红狐的位置是藏住了，所以中国队没有办法去打掉他，所以只能去悬粘他。
4: Asi se musíme snažit dát tady to. OK. Tenhle úhel není moc dobrý.
3: Když se fakt jdem gádat, to
4: není tak špatně. Zlíbečko není tohle potom.
3: Jo.
4: Jo, jasný.
3: Právě. Hele.
5: Asi je hlavní stava stopa.
3: Ale ty zase ne ty gády, já bych to...
5: Já jsem prostě měl.
3: No, asi jo, ale... A zase standardy má do. A když tak jsme to rozmetli, přinější.
0: 现在中国队两颗黄狐距离圆心最近，但是这两颗黄狐挨得也比较近，且刚才投的那颗黄狐还没有藏住，所以杰克队直接打掉。中国队应该是有双飞吧。
3: Jo, ale dobře tam nemají. Nebo by tam s námi neměli, má rol.
5: Padil,
3: máš vám líš se jít, já to kdy.
5: To je jiný. Ale vám líš se
3: jít. Ne, to je
5: jiný.
1: OK， 再收小半双，再来一点 ，OK。
0: 你看边区的那两颗红狐，刚好是给了中国队一个双飞的角度，看看中国队能不能够抓住。哦、oh。